0: Ostipek, Čupazecka,
1: ale
0: Kerpce, Herbata
2: s prondem,
3: nemám chuť,
0: Přísmak bacuský,
1: všetko leží,
0: Korolický, Flasecka mléka,
1: ale
0: Kapelus, najvodnejšia ovecka, Bojštiny, Fartusek sukarka, Nespodzionka po devetku.